hej mluvil, tak si to fajn, jak ti omar. Můj mi dělat ty kápera, když fici jde. Mě chyta, já ti chytám barajné, když to kofuá, já je tu tu mbajda. I hudy, jak je chytí ova kajda, mě mě chy kanoho, tě rangy hajeta. Te já ti kipone, kě kanoho aná, chy rangy hajeta, mě chy kohyku od tě rangy. Hake fici, já ti chytám ono rauko, kě fakatu, kě tě rangy čira. Mě chy aj rai hapua. Kohy a tu rá, mě chy kito vajdau, kito má támua, kanoha, a mě chy konoho rua. Ana ti vi kai me nei me ki ke re ra ki te wa ho tai nui no han. I ra ti ra rua ka tai nei ko ga ti to ka tai nei me ki ko ga ti ko ata. Tai nui wa kai re ra. Ko i o mai ra tai me ki te ti ra ke ru mi a ko tai tu wa nei me ki ke ru mi to marai ta fu atu ra ma wa wa. I ko i o mai ra tai ti.